0: Dagny, Radio L.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Radio L.
1: Kuchan sladolí kajmí.
2: Pomladný Radio L.